0: fajný, tak ale ona nosí náruč věra. Swedish House Mafia, jestli mám Miami, tu Ibiza, jo, tu Ibiza, jako. Pojítali se mbej, fakt neftýtli, this Saturday se konem Earth Garden, som yes. This weekend se konem Earth Garden, imma this Saturday, Jake, I am at Homegrown live in a next test. Jo, at the casino, Earth Garden's test, 30th of May, bej láš na to lodu, si a tovo nosí náruč, se kolo nis kbár mia, už
1: vědě. Artisti lokali, kdenem Maria Mangion, Denise, Amelia, Gaia, Tribali, u Amped Out.
0: Ecco, fili aktar informazioni dwar Earth Garden, għandek isib kollox fuq bay.com 30, bejn il-29 ta' Mejju u anka l-1 u 30 ta'